Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba i několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou. Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě. V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat.

absolvovat. Přihlášky do soutěže lze podávat dvakrát ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+. Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

0: 11. července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století. Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
1: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany Jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
0: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení matek z enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: In der Europäischen Union gibt es verschiedene Arten von Rechtsakten. Einige sind verbindlich, andere nicht. Einige gelten für alle Mitgliedstaaten, andere nur für einige. Heute sehen wir uns eine ganz bestimmte Form von Rechtsakten genauer an. Die Richtlinie.
4: Eine Richtlinie ist eine von den EU-Organen verabschiedete Vorschrift, die an die Mitgliedstaaten gerichtet ist. Darin legt die EU ein Ziel fest, das erreicht werden muss. Richtlinien gehören zum sogenannten Sekundärrecht der EU. Das sind alle Rechtsakte, die auf den Grundsätzen und Zielen der EU-Verträge, dem Primärrecht, beruhen. Sie wollen mehr darüber erfahren? Dann hören Sie sich gerne auch die Folge EU-Verträge, das Fundament der EU, aus dieser Podcast-Reihe an.
3: Aber sehen wir uns nun erst einmal die Richtlinien der EU genauer an. Nehmen wir dafür beispielsweise die Richtlinie zu Einwegkunststoffen. Sie soll die Folgen bestimmter Einwegkunststoffe für die Umwelt verringern. Dazu forderte die EU von den Mitgliedstaaten, den Gebrauch von Einwegkunststoffen wie Plastiktellern, Strohhalmen und Bechern einzuschränken oder zu verbieten. Die Richtlinie wurde im Juni 2019 veröffentlicht. Sie gilt seit Juli 2021. Natürlich kann man das Ziel einer Richtlinie nicht von heute auf morgen erreichen. Es braucht Zeit, die Bestimmungen in die einzelstaatlichen Vorschriften zu übernehmen. Es braucht Zeit, bestehende Vorräte an Einwegkunststoffartikeln zu verkaufen. Und es braucht Zeit, das Konsumverhalten anzupassen. Sieht man sich jedoch heute um, haben beispielsweise Glas- oder Papierstrohhalme die Plastikstrohhalme weitgehend ersetzt.
4: Bis eine Richtlinie fertig ist, muss sie mehrere Phasen durchlaufen. Zuerst legt die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag vor. Er wird dann vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union geprüft und nach Bedarf geändert. Das Parlament ist also sowohl an der Ausarbeitung als auch an der Annahme von Richtlinien beteiligt.
3: Nachdem die EU eine Richtlinie angenommen hat, muss sie in einem letzten Schritt noch in das innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Man spricht auch von der Umsetzung in das einzelstaatliche Recht. Denn im Gegensatz zu Verordnungen, die in der gesamten EU direkt gelten, gelten die Bestimmungen von Richtlinien erst, wenn sie Bestandteil einzelstaatlicher Vorschriften sind. Aber wie funktioniert das?
4: Nun, die Behörden der Mitgliedstaaten entscheiden, wie sie die Richtlinie ins einzelstaatliche Recht aufnehmen wollen. Normalerweise haben sie dafür ab dem Tag, an dem die Richtlinie angenommen wurde, 2 Jahre Zeit. Dieser Zeitraum kann aber bei Bedarf verlängert werden, um den Mitgliedstaaten und dem europäischen Binnenmarkt die Umstellung zu erleichtern.
3: Damit eine Richtlinie wirksam wird, müssen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Die Behörden der Mitgliedstaaten müssen der Kommission mitteilen, welche Schritte sie unternehmen wollen. Machen sie das nicht, leitet die Kommission wegen dieser mangelnden Kommunikation ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren ein. Was das ist, erklären wir Ihnen gleich.
4: Doch zurück zu den Richtlinien. Sie können Mindestnormen enthalten. Die Mitgliedstaaten können aber durchaus strengere Normen festlegen, besonders wenn das bereits im Rahmen ihrer einzelstaatlichen Vorschriften erforderlich ist. Sie dürfen jedoch keine Normen festlegen, die hinter dem zurückbleiben, was die EU in der Richtlinie fordert. In Richtlinien finden sich daher gemeinsame Schwellenwerte, um die Vorschriften in der gesamten EU anzugleichen.
3: Setzt ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht in einzelstaatliches Recht um, kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das geht auch dann, wenn Mitgliedstaaten Richtlinien nicht ordnungsgemäß umsetzen.
4: Behebt der betroffene Mitgliedstaat das Problem nach dem ersten Mahnschreiben nicht, kann die Kommission den Fall vor den Europäischen Gerichtshof bringen. In bestimmten Fällen kann die Kommission den Gerichtshof auch bitten, finanzielle Sanktionen gegen den jeweiligen Mitgliedstaat zu verhängen.
3: Die festgelegten Strafzahlungen müssen so hoch sein, dass sie zugleich verhältnismäßig sind und abschreckend wirken. Das bedeutet zum einen, dass die Summe hoch genug sein muss, damit der Mitgliedstaat beginnt, die Richtlinie zu befolgen. Sie muss daher größer sein als der Vorteil, den der Mitgliedstaat daraus zieht, sich nicht an die Richtlinie zu halten. Zum anderen muss die Summe aber auch hoch genug sein, um dem Mitgliedstaat einen Grund zu geben, die Richtlinie tatsächlich umzusetzen.
4: Das Strafmaß fällt je nach Zahlungsfähigkeit eines Staates unterschiedlich aus. Die Strafen sollen die Mitgliedstaaten aber nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Davon hätte niemand etwas. Vielmehr soll ein Vertragsverletzungsverfahren dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten das Unionsrecht im Interesse der Menschen in der gesamten EU anwenden.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
5: Eind april 2024 waren er wereldwijd meer dan 120 miljoen ontheemde mensen als gevolg van vervolging, conflicten, geweld en mensenrechten schendingen. Dat is meer dan 1 op de 69 mensen. Ruim 43 miljoen van hen zijn vluchtelingen. Daarnaast zijn er miljoenen mensen aan wie staatsburgerschap is geweigerd. Deze staatloze mensen hebben geen toegang tot fundamentele rechten, zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, werk of vrij verkeer. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. En in deze podcast kom je te weten wat de EU doet om te reageren op humanitaire crisissen. Het afgelopen jaar moesten 10 miljoen mensen op de vlucht slaan voor oorlog en klimaatgebonden noodtoestanden. En dit zal helaas blijven gebeuren. Het aantal ontheemde mensen in de wereld heeft de grens van 120 miljoen bereikt. Dat blijkt uit het recentste verslag van het VN-vluchtelingenbureau. 120 miljoen mensen, dat is bijna evenveel als de volledige bevolking van Japan. Tijdens de eerste maanden van 2024 alleen al moesten miljoenen mensen noodgedwongen hun thuis verlaten. Dit was te wijten aan de vele escalerende conflicten in de wereld, zoals in Oekraïne, de Gazastrook, Syrië en Soedan. Ongeveer driekwart van de ontheemde mensen komt uit landen waar de gevolgen van de klimaatverandering onderdeel zijn gaan uitmaken van het dagelijks leven. Het aantal ontheemde personen is het sterkst gestegen in de groep van mensen die zijn gevlucht voor conflicten, maar in hun eigen land zijn gebleven. Het gaat om ruim 68 miljoen mensen die intern zijn ontheemd. Zij zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze in veel gevallen vastzitten in gevaarlijke conflictgebieden zonder kans om veiligere oorden op te zoeken. Het aantal vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben, is gestegen tot 43,4 miljoen. Vluchtelingen zijn mensen die een landsgrens hebben overgestoken om te ontsnappen aan conflicten, vervolgingen en mensenrechten schendingen. Asielzoekers zijn mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht en in een ander land asiel hebben aangevraagd, maar nog moeten wachten tot hun aanvraag is verwerkt. Niet elke asielzoeker wordt uiteindelijk als vluchteling erkend, maar elke vluchteling is aanvankelijk wel asielzoeker. De vluchtelingencrisis is een van de grootste uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen en programma's opgezet om asiel- en migratiekwesties aan te pakken. Via deze financieringsprogramma's krijgen de EU-landen steun bij het beheer van migratiestromen, bijvoorbeeld om migranten en vluchtelingen te helpen integreren en de veiligheid aan de grenzen te verhogen. Het belangrijkste EU-programma van deze aard is het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Dat moet de EU-landen helpen hun asielstelsels, opvangvoorzieningen en procedures voor internationale bescherming te verbeteren. Daarnaast dient het fonds om de integratie van niet-EU-burgers in de samenleving te bevorderen. En tot slot kunnen EU-landen die onder druk staan van dit fonds gebruik maken om grote aantallen migranten en asielzoekers beter te beheren of om hen te helpen migranten op een humane en waardige manier te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Midden juni 2024 heeft de Europese Commissie het gemeenschappelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe migratie- en asielpact aangenomen. Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat de asiel- en migratieregels uit het pact voor midden juni 2026 van toepassing worden. Voor het einde van 2024 moeten de EU-landen nationale uitvoeringsplannen uitwerken waarin ze toelichten hoe ze erop zullen toezien dat deze regels worden nageleefd. Het gemeenschappelijk uitvoeringsplan bestaat uit 10 kernonderdelen. Het bevat onder meer een gemeenschappelijk informatiesysteem om de nieuwe regels op het gebied van solidariteit en verantwoordelijkheid toe te passen in alle EU-landen, een systeem om onregelmatige aankomsten van niet-EU-burgers te beheren, efficiëntere asielprocedures en een toereikende levensstandaard voor asielzoekers. Het Migratie- en Asielpact werd in september 2020 door de Europese Commissie voorgesteld en in 2024 werd het door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. Dankzij dit pact kan de EU migratie op een eerlijke, duurzame en geharmoniseerde manier aanpakken. Het is erop gericht solidariteit tussen de EU-landen te garanderen, zekerheid te bieden en de grondrechten van nieuwkomers te beschermen. Al deze initiatieven laten zien dat de EU een brede aanpak hanteert op het gebied van migratie- en asielbeleid, waarbij ze snelle hulpmaatregelen combineert met oplossingen op de lange termijn die moeten helpen integratie en samenwerking te stimuleren. Toch mogen we zeker niet vergeten dat er achter elke beleidsmaatregel en elk fonds verhalen van echte mensen schuilgaan. Verhalen van individuele personen en families die op zoek zijn naar veiligheid, stabiliteit en een kans om hun leven opnieuw op te bouwen. De initiatieven van de Europese Unie draaien niet alleen om cijfers en beleid. Ze zijn ook bedoeld om een tastbaar verschil te maken voor deze mensen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: The European Charlemagne Youth Prize is awarded to youth-run projects that support democracy in Europe and promote cooperation and understanding both in Europe and internationally. It highlights the daily work done by young people to strengthen a shared sense of European identity. Created in 2008, it is an award run jointly by the European Parliament and the foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen. Every year, national and European juries select a project from each EU country. National winners are invited to the award ceremony in Aachen, Germany, where the top three projects are announced. On the 12th of May 2023, this year's first place went to Aylem from Belgium, the first ever language app tailored to refugees and asylum seekers. The application uses language to break down intercultural misunderstandings and knowledge gaps between refugees and their host countries, and includes useful phrases, language learning stories and games, as well as ways to connect to other users. The project aims to bring together people from different backgrounds, experiences, and social status. The idea first came to light in 2021 with a core ethos of created by refugees for refugees. Two projects took joint second place, the Mobile Climate Museum from Lithuania and the European Correspondent from the Netherlands. In May 2022, Active Youth, a for-purpose organisation based in Lithuania, set up the Mobile Climate Museum. The aim was to encourage people to adopt a climate-friendly lifestyle. The museum consists of four mobile maritime containers representing four themes: climate change, the EU Green Deal, sustainable farming and healthy food, and practical tips on cutting consumption. The exhibition can also be recreated in other countries. The other second place winner was the European Correspondent, founded in 2022 in the Netherlands. This project brings together more than 140 young journalists from across Europe with the aim of creating Europe-focused journalism. With the help of a team of correspondents, the website and its newsletter cover the whole of Europe and write for a community of citizens who want to look beyond their national borders. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on its website.
7: V roku 2005 na 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime vydala Organizácia spojených národov rezolúciu, v ktorej vyhlásila 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená obeť spálenú ohňom alebo zápalnú obeť. Používa sa na označenie prenasledovania a následného masového vyvraždenia 6 miliónov európskych Židov nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. V tomto podcaste si priblížime historické udalosti v Európe pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Už pred nástupom nacistickej ideológie k moci bol jej kľúčovým prvkom antisemitizmus. Za začiatok éry holokaustu sa však považuje január 1933, keď sa Adolf Hitler a nacistická strana chopili politickej kontroly v Nemecku. Počnúc týmto rokom začali nacisti zavádzať štátnu politiku represí voči Židom, ktorá spočívala v tom, že ich zbavovali majetku, práv i občianstva. Pri pogromoch počas Kryštálovej noci z 9. na 10. novembra 1938 bolo zabitých 91 Židov a podpálených minimálne 1400 synagóg. 30 tisíc Židov bolo zatknutých a uväznených v koncentračných táboroch. Ani nie o rok neskôr vypukla druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nacistické Nemecko a jeho spojenci a kolaboranti zavraždili takmer 2/3 európskych Židov. Tí zomierali v hrozných životných podmienkach, boli kruto týraní, hromadne popravovaní zastrelením, usmrcovaní v plynových komorách a v centrách špeciálne zriadených na likvidáciu zajatcov, ktoré poznáme ako koncentračné tábory. Zabitých bolo 6 miliónov Židov. V rokoch 1933 až 1945 však boli terčom nacistického režimu a jeho prívržencov aj ďalšie skupiny obyvateľstva. Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, či príslušníci slovanských národov, ako aj gejovia a lesby a členovia niektorých náboženských a politických skupín. Všeobecne neznáma je v povedomí spoločnosti história holokaustu Rómov a Sintov. Obeťami tejto rómskej genocídy sa stalo 250 až 500 tisíc ľudí, čiže štvrtina až polovica predvojnovej populácie Rómov a Sintov. Ich presný počet nie je známy, keďže mnohé rodiny obetí smrť svojich najbližších nenahlásili a páchatelia záznamy o ich zabití zlikvidovali. Za koniec holokaustu, pre ktorý sa používa aj hebrejský výraz Shoah, sa považuje máj 1945, keď spojenci, teda vojská Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Francúzska, Nemecko v druhej svetovej vojne porazili. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda koncentračný a vyhladzovací tábor vo Osvienčime. Po sérii ofenzív spojenci prenikali do koncentračných táborov a oslobodzovali preživších zajatcov. Stretali a oslobodzovali aj zajatcov, ktorí prežili tzv. Pochody smrti. Do týchto peších pochodov boli nahnané skupiny židovských i nežidovských zajatcov koncentračných táborov, ktorých násilím evakuovali príslušníci SS. Organizácia Spojených národov vyhlásila, že ak chceme podporovať vzdelávanie ku globálnemu občianstvu a pomôcť ľuďom, aby kriticky uvažovali a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, majú úctu ku všetkým a odmietajú akékoľvek predsudky, nevyhnutné je vzdelávanie o holokauste a genocíde. Európska únia chce tragické spomienky na toto obdobie európskych dejín uchovať a podporuje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o pamiatke obetí holokaustu. Zároveň financuje programy na podporu výskumu holokaustu. V decembri 2015 vymenovala Európska komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu. V roku 2018 sa Európska únia stala medzinárodným partnerom Medzinárodnej aliancie pre pamiatku obetí holokaustu. Rada Európskej únie zase prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizme a o spoločnom prístupe k ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe. O 3 roky neskôr, v roku 2021, prijala aj Európska komisia prvú stratégiu Únie na boj proti antisemitizmu. Európsky parlament si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína každoročne. Za uplynulé roky prijal už množstvo uznesení o antisemitizme, rasizme, xenofóbii a ďalších formách neznášanlivosti, ako aj o trestných činoch z nenávisti či nenávistných prejavoch. Pozrime sa na niektoré z týchto uznesení bližšie. V roku 2017 prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o boji proti antisemitizme, v ktorom nabádali členské štáty, aby na školách podporovali výučbu o holokauste. Parlament tiež vyjadril obavy z nárastu antisemitizmu a zdôraznil, že rasizmus a xenofóbia nepredstavujú iný názor, ale ide o trestné činy. V uznesení z októbra 2018 o vzostupe neofašistického násilia v Európe parlament upozornil na nárast násilia voči Židom a vyzval členské štáty, aby podnikali kroky proti popieraniu holokaustu, ako aj zľahčovaniu zločinov, ktoré spáchali nacisti a ich prívrženci. V uznesení z roku 2019 o dôležitosti európskej pamäte pre budúcnosť Európy parlament zase požadoval vzdelávanie zamerané na podporu rozmanitosti našej spoločnosti a spoločnej histórie. Patrí sem aj vzdelávanie o holokauste, ako aj o totalitných a autoritárskych režimoch, ktoré pol storočia spôsobovali ľudské utrpenie a násilie a rozdeľovali Európu.

0: Hello, kif inti? Jiena Gavin, professjonist Malti tal-lingwi u l-interkulturalità, mas-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew, l-aktar parlament multilingwi fid-dinja. Kuljum, il-personal tagħna jittraduċi fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li mhux biss nittraduċu fil-lingwi mitkellma ħafna bħalma huma l-Ingliż u l-Franċiż, imma nittraduċu wkoll għall-Irlandiż, il-Malti, il-Latvijan, l-Estonjan, is-Sloven u ħafna lingwi oħra. Dan għaliex ir-rispett lejn id-demokrazija jisara f'rispett lejn id-diversità lingwistika. Il-lingwi b'inqas kelliema jistgħu verament jissaħħu fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba hija iva. Parti mir-raġuni hija minħabba l-firxa wiesa ta' inizjattivi li faslet l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li huma l-inqas mitkellma. L-Ewropa tħaddan aktar minn 200 lingwa. Minn dawn, 24 biss huma l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud bħall-Ġermaniż, il-Franċiż u t-Taljan huma mitkellma b'mod wiesa fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u anke barra minnha. Oħrajn bħall-Irlandiż u l-Malti huma anqas mitkellma iżda ugwalment uffiċjali u ugwalment apprezzati. U din mhix sorpriża. L-Unjoni Ewropea mbniet fuq l-idea li nkunu magħquda fid-diversità. L-idea tanti fil-qalba tal-ideali tal-Unjoni Ewropea li adottata bħala l-motto tagħha. Fil-qalba ta' din il-viżjoni hemm twemmin qawwi. Id-diversità lingwistika mhijiex ostaklu imma teżor li jistħoqlu li jiġi protett, promoss u ċċelebrat.
1: Ejja nħarsu lejn il-bażi legali. Hemm żewġ testi legali ewlenin li jagħmlu ċar l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur diversità lingwistika. L-ewwel wieħed huwa l-artikolu 22 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li jgħid li l-Unjoni tirrispetta diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. It-tieni huwa l-artikolu 3 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta r-rikkezza ta' diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Dawn mhumiex biss kliem, dawn l-artikoli jiffurmaw is-sinsda legali għan-numru ta' azzjonijiet konkreti. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea adottat rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tippromovi it-talim ta' mill-inqas żewġ lingwi oħra minn barra l-lingwa materna tagħhom. Din ta' ftidher ambizzjuża iżda n-nies fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' din ir-rakkomandazzjoni. Skont tħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, aktar minn 8 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jemnu li kulħadd għandu jitkellem mill-inqas lingwa barranija waħda.
0: Ejja nagħtu ħarsa lejn il-Parlament Ewropew, fejn kuljum jiġi implementat l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. Hawnhekk, l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea huma trattati b'mod ugwali. Kull diskors fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jiġi interpretat fil-ħin reali. Kull liġi tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha. Biex nagħtu idea tal-iskala ta' dan ix-xogħol. Kull sena, is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jittraduċi l-ekwivalenti ta' mazz ta' dokumenti li jkun twil daqs it-torri jfel. Jekk int traduttur, student jew sempliċiment għandek passjoni għal-lingwi, żgur li taf li għandek aċċess għall-IATE, terminoloġija interattiva għall-Ewropa. Din hija l-bażi tad-data terminoloġika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U hija enormi. Għandha aktar minn 8 miljun terminu f'miljun u 200,000 entrata u hija l-akbar bażi tad-data tat-terminoloġija multilingwi fid-dinja. Tkopri l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u saħansitra tinkludu wkoll il-Latin. Iżda l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-lingwi ma jiqafx biss mal-istituzzjonijiet tagħha. L-appoġġ jinferex ħafna setturi: fil-klassijiet, fit-teatri, fil-libreriji u fl-ispazji online. Postijiet fejn il-lingwi jieħdu l-ħajja permezz tal-edukazzjoni, il-kultura u l-kreattività.
1: Il-biċċa kbira tan-nies jafu bl-Erasmus Plus bħala l-programm tal-Unjoni Ewropea għall-iskambji tal-istudenti. Iżda mhux kulħadd jaf li hemm proġetti oħra li għandhom lan li jippromovu lingwi li mhumiex daqshekk mitkellma. Dawn il-proġetti kreattivi u innovattivi ta' sikwit jinvolvu skejjel universitajiet u assoċjazzjonijiet kulturali. Huma jippreżentaw modi differenti kif jagħtu s-sita lill-komunitajiet biex ikomplu jużaw u jitgħallmu l-lingwa tagħhom. Dawn huma żewġ eżempji minn Malta u mill-Irlanda. L-ewwel wieħed huwa proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett għandu lan li jgħallem il-Malti lill-ħaddiema barranin li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa tal-avjazzjoni u tal-ospitalità f'Malta. L-inizjattiva tkopri korsijiet offruti mill-Università stess u fuljetti intizi biex jarmu l-Malti bażiku. It-tieni eżempju huwa WikiWomen, proġett li laqgħa flimkien skejjel organizzazzjonijiet lingwistiċi u l-fondazzjonijiet tal-Wikipedia tal-lingwi inqas mitkellma. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, l-istudenti fl-Irlanda għamlu riċerka dwar nisa notevoli li għadhom ma derux fuq il-Wikipedia u kitbu artikli ġodda dwarhom bl-Irlandiż. Lan kien li jissaħħu l-ħiliet diġitali, tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi xprunata r-rivitalizzazzjoni tal-Irlandiż li hija l-ewwel lingwa uffiċjali tal-Irlanda u hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda hija klassifikata li tinsab fil-periklu u proporzjon relattivament żgħir tal-popolazzjoni jitkellmuha fil-ħajja ta' kuljum.
0: Jaf smajt bil-film Daniż Another Round, ir-rumanz Malti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u l-Forum tal-Baħar Baltiku għad-dokumentari. Iżda taf x'hemm komuni bejnietom kollha? Dawn kollha kellhom l-appoġġ ta' Ewropa Kreattiva. Budget ta' aktar minn 2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, Ewropa Kreattiva hija l-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea li appoġġja s-setturi kulturali u kreattivi. Dan il-programm jipprovdi finanzjament għal xogħlijiet teatrali u taċ-ċinema, pubblikazzjoni ta' xogħlijiet, festivals u firxa wiesa ta' inizjattivi artistiċi li jiffukaw fuq id-diversità lingwistika u kulturali. Waħda mill-azzjoni tewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterari madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3500 ktieb u għen ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jieħu għarrejja li lim il-frontieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films taċ-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lil-mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu lil-hiem mill-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
1: Kemm jekk tappartieni għall-komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio namlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti u wkoll bit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.
2: En 1995, 189 gouvernements du monde entier, dont l'Union européenne, se sont réunis à l'occasion de la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Beijing. L'objectif ? Œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. La conférence a marqué un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer, et cet épisode porte sur les droits des femmes et la déclaration et le programme d'action de Beijing. Tout d'abord, qu'est-ce que la déclaration et le programme d'action de Beijing ? Ils ont été adoptés en 1995 au cours de la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Beijing. Ils sont considérés comme le cadre politique mondial le plus complet en matière de droits des femmes. Cette déclaration et ce programme reconnaissent explicitement les droits des femmes en tant que droits humains. Ils établissent une feuille de route ambitieuse pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Des objectifs concrets sont définis dans 12 domaines critiques où une action urgente est nécessaire. Les sujets traités vont de la pauvreté à l'accès inégal à l'éducation, en passant par les inégalités dans l'éducation, la santé, les violences, le pouvoir et les prises de décision, et les conséquences des conflits armés sur l'émancipation économique des femmes. D'autres thèmes sont abordés, tels que le manque de mécanismes pour promouvoir les femmes, les droits fondamentaux des femmes, une programmation dans les médias qui prenne davantage en compte les questions d'égalité entre les sexes, et la participation des femmes au processus décisionnel en matière d'environnement. Le dernier domaine critique concerne les discriminations persistantes envers les filles et la violation de leurs droits. L'état d'avancement de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing est évalué tous les 5 ans. Un bilan aurait dû avoir lieu en 2020, mais il a été interrompu par la pandémie de coronavirus. Celle-ci a elle-même des répercussions sur l'égalité des sexes à différents niveaux. Alors que la population était confinée partout dans le monde, le fossé entre les hommes et les femmes concernant les responsabilités familiales s'est élargi. Ce sont les femmes qui ont assumé la plupart des tâches ménagères, qui se sont occupées des enfants et qui ont fait l'école à la maison. Les femmes sont par conséquent devenues plus susceptibles de perdre leur emploi et de voir leur salaire diminuer. Tout cela pourrait freiner les progrès en matière d'emploi et de rémunération des femmes. Mais la pandémie a également d'autres conséquences négatives. L'accès déjà inégal à l'aide aux victimes de violences à caractère sexiste s'est encore dégradé. Il en est de même pour l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. La pandémie a aussi mis en évidence le déséquilibre entre les sexes dans la prise de décision, notamment dans le secteur de la santé. Les femmes y représentent en effet la majorité des travailleurs en première ligne. En 2021, le Parlement européen a organisé un débat sur plusieurs problématiques liées à l'égalité des sexes en rapport avec la déclaration et la plateforme d'action de Beijing. Il a adopté 3 résolutions à ce sujet. L'une porte sur la nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2020-2025. Une autre vise à combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes. La dernière concerne les conséquences à court et à long terme de la pandémie sur l'égalité des sexes. À la fin du débat, Elena Dalli, commissaire européenne chargée de l'égalité, a déclaré « Nous devons garantir que chaque étape franchie est un pas en avant vers une Europe plus respectueuse de l'égalité entre les sexes ». Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
3: Lux, the European Audience Film Award 2024. The winner of the Lux European Audience Film Award 2024 is The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, directed by German director Ilka Chatak, tells the story of Carla, a young high school teacher distinguished from her colleagues by her idealism. When a series of unsolved thefts sour the atmosphere among the teaching staff, Carla decides to investigate.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das?
9: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: The Teacher's Lounge has won 5 awards at the German Film Awards, as well as the Europa Cinemas label for Best European Film, and the Art House Cinema Award in the Panorama section at the Berlinale.
10: Schritt für Schritt.
11: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Sind noch alle?
13: Alles okay?
12: Hey!
8: Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
10: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach zu Hause lassen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: The other four finalists were 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, and Smoke Sauna Sisterhood. The five movies were on screens across Europe, and audiences were able to vote for their favourites. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, is an instrument for highlighting and reflecting on films that deal with social and political themes. It aims to encourage debate and use films to help build a stronger European identity. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
15: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez evropského rozměru.
16: Tato slova pronesla Simone Veilová v roce 1979, když se stala první předsedkyní přímo voleného Evropského parlamentu. Pod jejím vedením parlament upevnil svou úlohu instituce, která zastupuje hlasy všech občanů. Simone Veilová bojovala za lidská práva a demokracii a nikdy nepolevila v přesvědčení, že síla Evropy spočívá v její jednotě. Dnes, o 4 desetiletí později, je její odkaz živější než kdy jindy. Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Veilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Veilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou a sestrou deportována do Osvětimi. Hrůzy koncentračních táborů přežila, ale o mnoho dalších členů rodiny v nich přišla, včetně milovaných rodičů a bratra. Po těchto prožitých traumatech se rozhodla zasvětit zbytek života lidským právům, míru a evropské jednotě.
15: Nebezpečí již nespočívá v tom, že se o holokaustu nemluví, ale spíše v tom, že se o něm mluví špatně.
16: V roce 1946 se Simone provdala za Antoine Veje. Měli spolu tři syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení, Ona to však vnímala jako příležitost.
15: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily. A svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
16: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
15: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Weilovou.
16: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Weilová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála

0: Ově.
1: Evropa je nadějí v pokrok.
0: Když se Simone Veilová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Veilová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Veilová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
1: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
0: V roce 1990 byla Simone Veilová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčem k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovusjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
2: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
0: Tak na Veilovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper.
3: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces,

0: Solo a voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Once they're elected, MEPs can take on various roles. They can serve as the President of the European Parliament, join committees, or even become an observer, which, despite being a less discussed position, is still an equally important role within Parliament. In this episode, we'll take a closer look at what it means to be an observer in order to better understand who can become one, what their duties are, and how they operate.
5: Elections are the basis of a functioning democracy. In a nutshell, election observation is a way of ensuring that elections are free, fair, and democratic. The European Parliament plays a significant role in this process by sending delegations to observe elections in different countries, when they are invited to do so by national authorities. Parliament has been observing elections in non-EU countries since 1994. And when a country invites the European Parliament to observe its elections, Parliament's delegation carries out its election observation mission in close cooperation with the European Council, the European Commission, and other relevant international institutions. Over the last 20 years, the EU has conducted over 200 election observation missions in around 75 countries. The European Parliament currently sends up to 12 delegations a year to observe elections around the world. These delegations join longer-term missions that are already underway and being led by either the EU or the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
4: Members of the European Parliament play a crucial role in these missions. Every EU election observation mission is headed by an MEP who is appointed as the chief observer by the Vice President of the European Commission. Delegations usually include 7 MEPs belonging to different political groups. They spend around 4 or 5 days in the country and meet with local authorities, political parties, NGOs, and other observers. During the elections themselves, the MEPs observe the opening and closing of the polls, voting, and the count in polling stations or other locations. They also take part in a press conference to present their preliminary findings. As MEPs have first-hand experience of running for office, they understand the challenges and nuances of elections. This gives them a unique perspective and helps them to monitor the process effectively. Their presence also boosts the visibility and legitimacy of the observation missions. Naturally, MEPs adhere to a strict code of conduct during these missions. They must avoid conflicts of interest, are not allowed to interfere with the election process, and cannot comment on candidates or political issues until after the official press conference. This helps to ensure that their observations are unbiased and credible.
5: The 2023 EU election observation mission to Zimbabwe provides some examples. It found that while the legal framework had the potential to provide an adequate basis to hold elections in line with international standards, there were flaws in the way that it was being implemented. This created an unfair and intimidating environment for voters. Former MEP and chief observer Fabio Massimo Castaldo explained that although Zimbabwe had agreed to grant the delegation access to observe its electoral process, the mission encountered obstacles. This highlighted the need for significant improvements in order for the country to meet regional and international election standards. As we have seen, the European Parliament's election observation missions play a crucial role in supporting and promoting democracy worldwide. Their main purpose is to assist partner countries in holding free, fair, and democratic elections by analysing electoral processes and providing independent and impartial assessments. To find out more about the other important positions and roles in Parliament that have been mentioned in this episode, such as the President of the European Parliament, the Vice Presidents, and the committees, check out the other episodes of our Jargon Jungle series.
4: This episode was brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Evropská unie je dnes politickým a hospodářským spolkem 27 členských států. Řada dalších zemí požádala o přistoupení. Nyní má status kandidátské země 9 států. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina. Devátou zemí je Turecko, ale přístupová jednání s Ankarou jsou od roku 2018 zmrazena. Kosovo zůstává potenciálním kandidátem. Proces, jak se nakonec reálně stát členským státem, je dlouhý a složitý. V tomto podcastu se o zmíněném procesu dovíte více. Aby mohla nějaká země požádat o členství v Evropské unii, musí se nacházet na evropském kontinentě a respektovat demokratické hodnoty unie. Navíc musí mít stabilní a demokratické instituce a respektovat zásady právního státu. Také je třeba, aby měla fungující tržní hospodářství a musí být schopna převzít a plnit povinnosti, které z členství vyplývají. Země se může stát oficiálním kandidátem pouze tehdy, splní-li základní politická, hospodářská a reformní kritéria. Musí přijmout všechny unijní právní předpisy a dohodnout se na budoucí výměně své měny za euro. Poté může zahájit formální jednání s Evropskou unií. Základem přístupových jednání je 35 kapitol, které se týkají mnoha různých oblastí politiky. Během posuzovacího procesu procházejí přezkumem a dochází k pravidelnému vyhodnocování, dokud není možné každou z nich považovat za uzavřenou. Jakmile jsou jednání a reformy dokončeny, uzavře se smlouva o přistoupení. Než se může země reálně k Evropské unii připojit, musí tuto smlouvu ratifikovat neboli schválit všechny stávající členské státy i samotná kandidátská země. Mezi kandidátské země patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko. Toto sedmero doplňují od června 2022 Moldavská republika a Ukrajina a od prosince 2023 i Gruzie. Poslední tři země ušly do tohoto bodu zvláště dlouhou cestu. Ruská válka proti Ukrajině jejich posun rozhodně zrychlila. Kosovo zůstává potenciálním kandidátem. Všechny tyto země získávají unijní finanční prostředky a politické poradenství. Využívají také výhod dohody o přidružení, která jim poskytuje rozsáhlý přístup na unijní vnitřní trh. O výročních zprávách o pokroku pro každou zemi jedná a hlasuje Evropský parlament. Vzniká tak příležitost zjistit, které oblasti mohou být problematické. Parlament musí také dát svůj souhlas k tomu, aby mohla určitá země do Unie vstoupit. Proces rozšíření je investicí do míru, bezpečnosti a stability v Evropě. Jak uvedla v červnu 2022 předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na konferenci na vysoké úrovni o západním Balkánu. Země, které chtějí považovat Evropu za svůj domov, vždy vnímaly rozšíření jako transformační proces. Podle Evropské komise by se Srbsko a Černá Hora mohly stát členskými státy už v roce 2025. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
7: Maria Corina Machadová a Edmundo González Urrutia získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2024. Vůdkyně demokratických sil ve Venezuele Maria Corina Machadová a nově zvolený prezident země Edmundo González Urrutia, kteří zastupují všechny Venezuelany bojující doma i v zahraničí za obnovení svobody a demokracie ve své zemi. Machadová vyhrála v roce 2023 opoziční primárky, které jí měly umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024 za celou demokratickou opozici. Poté, co jí venezuelský režim svévolně zakázal zastávat veřejnou funkci, se opozičním kandidátem stal právě Urrutia. Před volbami v červenci 2024 došlo k rozsáhlým represím. Některým osobám bylo zakázáno zastávat politické funkce, jiné byly zatčeny a došlo také k porušování lidských práv. Úřadující venezuelský prezident Nicolás Maduro se prohlásil vítězem voleb, ale jeho vítězství zpochybnili nezávislí pozorovatelé, včetně zástupců OSN. Evropský parlament pak v září 2024 uznal legitimním prezidentem Venezuely Edmunda Gonzálese Urrutiu. Během protestů a politických represí se Maria Corina Machadová v obavách o svůj život uchýlila do ústraní. Dne 2. září tohoto roku vydal venezuelský soud na Urrutiu zatykač, což mezinárodní veřejnost odsoudila. Přestěhoval se poté do Španělska, kde mu byl udělen azyl. Dalšími dvěma finalisty byly Izraelská asociace Women Wage Peace a Palestinská asociace Women of the Sun a jejich spoluzakladatelky Yael Admiová a Rim Hajjajerová, které usilují o mír na Blízkém východě, a dále pak azerbajdžánský akademik a protikorupční aktivista Gubat Ibadoglu, který byl zatčen v roce 2023 poté, co kritizoval praktiky v ropném a plynárenském průmyslu ve své zemi a založil charitativní organizaci pro navrácení odcizených veřejných zdrojů. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 eur. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
8: Osmog ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravno žene i muškaraca te slavimo ostvareni napredak.
9: Trčita na sola voce. 6023.
10: Ascolta Radio 6023.
11: Non sono in un momento particolare, ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
12: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
11: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
10: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
12: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
10: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Euroopan parlamentissa ei ole vain meppejä. Tämä valtava toimielin kätkee todellisuudessa sisäänsä tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät päivittäin tehdäkseen Euroopan unionista paremmin saavutettavan, toimivamman ja avoimemman kansalaisilleen. Ilman näitä ihmisiä parlamenttia olisi mahdotonta hallita. Siksi puhemiehistön kaltaiset hallintoelimet ovat välttämättömiä. Euroopan parlamentilla on puheenjohtajakokouksen lisäksi toinenkin hallintoelin, se on puhemiehistö. Puhemiehistö koostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä, 14 varapuhemiehestä ja 5 kvestorista. Parlamentti valitsee puhemiehistön 2,5 vuoden toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia. Puhemiehistön äänten mennessä tasan puhemiehen ääni ratkaisee. Kvestorit ovat puhemiehistön neuvoa antavia jäseniä. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. Puhemiehistö hoitaa lukuisia parlamentin sisäisiä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Sillä on toimivaltuudet kaikissa parlamentin sisäistä toimintaa koskevissa kysymyksissä. Se laatii parlamentin alustavan talousarvioesityksen ja päättää kaikista hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Puhemiehistö siis esimerkiksi hallinnoi toimielimen kiinteistöpolitiikkaa, käsittelee virkamiesten korvauksia ja kuluja sekä laatii parlamentin hallinnolliset säännöt muun muassa etätyöskentelystä. Lisäksi se ratkaisee istuntojen toimittamista koskevat asiat ja voi antaa luvan pitää valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksia parlamentin 3 tavanomaisen toimipaikan ulkopuolella. Se valmistelee myös alustavan ennakkoarvion parlamentin menoista. Lisäksi puhemiehistö päättää parlamentissa edustettuina oleville poliittisille puolueille myönnettävistä määrärahoista ja niille täysistunnoissa varatusta puheajasta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemiehistö päättää pääsihteeristön kokoonpanosta ja organisaatiosta. Se myös nimittää parlamentin pääsihteerin, joka vastaa parlamentin hallinnosta. Lisäksi puhemiehistö nimittää korkeat virkamiehet. Puhemiehistö kokoontuu yleensä 2 kertaa kuukaudessa, jotta se voisi hoitaa kaikki tehtävänsä. Puhemiehistön pöytäkirjat käännetään kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Sitten ne painetaan ja jaetaan kaikille parlamentin jäsenille. Jäsenet saavat tietenkin esittää kysymyksiä puhemiehistön toiminnasta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
2: Věděli jste, že každý tisící člověk v Evropské unii používá jako svou mateřštinu znakový jazyk? Nejedná se přitom o jeden jazyk, kterému by rozuměli všichni. Jen v Unii v současnosti najdeme 29 uznávaných národních znakových jazyků. Používají je nejen neslyšící a nedoslýchaví lidé, ale také jejich slyšící příbuzní a přátelé. OSN vyhlásila 23. září Mezinárodním dnem znakových jazyků, aby povědomí o tomto jazykovém a kulturním bohatství zvýšila. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na znakové jazyky v Evropské unii a na to, co pro jejich podporu dělá Evropský parlament. Znakové jazyky jsou velmi rozmanité. Jsou to plnohodnotné a svébytné jazyky, které se nezakládají na těch mluvených. Každý z nich má vlastní gramatiku a slovní zásobu a je úzce spjatý s komunitou a kulturou, ve které se vyvinul. V České republice se používá český znakový jazyk, v Itálii italský, ve Francii francouzský a tak dále. Některé země mají znakových jazyků víc. Například v Belgii vedle sebe existují francouzský belgický znakový jazyk a vlámský znakový jazyk, ve Finsku najdeme finský a finsko-švédský znakový jazyk a v Estonsku se vedle estonského znakového jazyka používá i ten ruský. Znakové jazyky se liší podle země, regionu, věkové skupiny, ale i sociálního kontextu. Používají se nejen jako prostředek komunikace, ale také jako forma kulturního projevu, vyjádření identity a tvořivosti. Stejně jako mluvené jazyky se dají i ty znakové rozdělit do jazykových rodin. Například rakouský a nizozemský znakový jazyk budou snáze srozumitelné pro uživatele znakového jazyka z Německa, než jeho protějšek například z Řecka. Němec si také snadno porozumí s Lucemburčanem, protože Lucembursko používá svou variantu německého znakového jazyka. Navzájem poměrně dobře srozumitelné jsou i český a slovenský znakový jazyk. Uživatelé různých znakových jazyků spolu ale často dokáží efektivně komunikovat i v případě vzdálenějších národů. Vezměme si příklad neslyšícího člověka z Francie, který se setká s neslyšícím z Polska. I když každý z nich používá jiný jazyk, pravděpodobně rychle najdou společnou řeč díky sdíleným znakům, gestům a výrazům obličeje. Pro slyšící, kteří mluví různými jazyky, by to bylo mnohem obtížnější. V roce 1951 navíc vznikla Světová federace neslyšících, která přišla s konceptem takzvaného mezinárodního znakového systému. Ten se používá ke komunikaci v mezinárodním prostředí, například na konferencích a zasedáních. Nejedná se však o jazyk v pravém slova smyslu a není plně standardizovaný. Nemá pevně stanovenou gramatiku ani slovní zásobu a opírá se o gesta, nejrozeznatelnější znaky z různých jazyků a o kontext. Navíc se může lišit v závislosti na regionu. Například v Evropské unii do něj spíše proniknou znaky používané v západní Evropě, v Asii nebo Africe zase ty místní. I když mezinárodní znakový systém nemůže nahradit národní znakové jazyky ani nemá stejný právní status, v Evropské unii i na mezinárodní scéně se výrazně zvýšila poptávka po tlumočnících, kteří ho ovládají. Často se totiž používá zejména na významných zasedáních a mezinárodních akcích. To svědčí nejen o rostoucí mobilitě a začlenění neslyšících a nedoslýchavých lidí v celé Evropě do společnosti, ale také o důležitosti inkluzivních komunikačních nástrojů. Jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Parlament zajišťuje tlumočení do znakového jazyka na plenárních zasedáních pro všechny poslance, kteří ho potřebují. V roce 2016 přijal usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka, v němž poukázal na rozdíly v dostupnosti a kvalitě tlumočení v různých členských státech a zdůraznil, jak je profese tlumočníků znakového jazyka důležitá. Vyslovil se v něm také pro poskytování tlumočení do mezinárodního znakového systému na všech plenárních zasedáních. Národní a regionální znakové jazyky by podle parlamentu měly být oficiálně uznány jak v členských státech, tak na úrovni Evropské unie. V neposlední řadě poslanci v usnesení vyzvali členské státy, aby podporovali studium znakových jazyků stejným způsobem jako cizí mluvené jazyky a aby je zahrnuli do školních osnov. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích, rozšířit jejich používání a podpořit jazykové a sociální začlenění. Kromě toho parlament přijal usnesení o provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. V něm poslanci zdůraznili, že lidé se zdravotním postižením musí mít přístup k informacím a komunikaci v dostupných formátech, což se týká i znakových jazyků. Vyzvali komisi, aby zajistila, že evropské předpisy v této oblasti budou fungovat i v praxi. V září 2024 zveřejnila Evropská unie neslyšících, což je jediná nadnárodní organizace zastupující neslyšící a jejich sdružení ze všech zemí EU, stanovisko k tématu národní znakové jazyky jako úřední jazyky Evropské unie. Vyzývá v něm, aby bylo 29 národních znakových jazyků uznáno za úřední jazyky Evropské unie vedle jejich stávajících 24 úředních jazyků. Připomíná také právní povinnost Unie respektovat jazykovou a kulturní rozmanitost a předcházet jazykové diskriminaci, jak se zavázala v rámci své politiky mnohojazyčnosti. Jazyková rozmanitost a mnohojazyčnost jsou základními hodnotami Evropské unie. I když podpora a ochrana mnohojazyčného prostředí v Evropské unii výrazně pokročila, pořád je potřeba pracovat na plném uznání znakových jazyků a zajištění přístupnosti ve všech komunitách a odvětvích. Rádio Evropského parlamentu vydává ke každému svému podcastu přepis, aby o činnosti parlamentu mohl být informován každý občan v souladu s normami přístupnosti. Stejný cíl sleduje i snaha parlamentu podávat informace ve srozumitelném a přístupném jazyce. Evropský parlament tím přispívá k inkluzivnímu veřejnému dialogu a snaží se přiblížit lidem v celé Evropské unii. Tím, že podporujeme jazykovou rozmanitost a rovný přístup ke komunikaci, budujeme inkluzivnější Evropu pro všechny. Tento pořad pro vás připravilo Europarl Rádio, internetové rádio Evropského parlamentu.
0: Trecita, una sola voce. 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della